jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude naplněná.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.
3: Nejlepší.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Jsme Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lunchkroun.
0: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
3: Počasí. Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Beraním dneska můžete očekávat samé dobré zprávy. Víci, vy zase doslova přitahujete radostné události. Blíženci, u vás se stojí ve frontě na tu nejlepší energii. Raci, nechte promluvit rozum i srdce. Lvi, buďte otevření novým způsobům komunikace. Pany, vy pokud možno mějte větší trpělivost. Váhy, stanovte si jasné hranice a naučte se říkat dost. Štíři, ve svém oboru jste jedničky a všichni to moc dobře ví. Střelci, dneska klidně dejte na svůj první dojem. Kozorozi, chce to trochu víc empatie. Zapracujte na sobě. Vodnáři, zjistíte, co je zásadní pro vaše další fungování. A co my ryby, už se moc těšíme, jak dneškem proplujeme s úsměvem na rtech.
1: Rádio Hana.

0: Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte zastěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusně, však díky tomu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána na kabrioletu?
5: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět čvestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá.
0: Rádio Haná.
10: Víme, jak se jezdí tady.
1: Moravu máme projetou křížem krážem.
0: A proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
1: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
0: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
1: Lipník, tady je policie u stadionu.
0: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
1: Tady to známe.
0: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
11: Rádio Haná. Tady jsme doma.
0: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
12: Nejlepší hudební výběr.

Ty jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.

jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska můžete očekávat samé dobré zprávy. Býci, vy zase doslova přitahujete radostné události. Blíženci, u vás se stojí ve frontě na tu nejlepší energii. Raci, nechte promluvit rozum i srdce. Lvi, buďte otevření novým způsobům komunikace. Pany, vy pokud možno, mějte větší trpělivost. Váhy, stanovte si jasné hranice a naučte se říkat dost. Štíři, ve svém oboru jste jedničky a všichni to moc dobře ví. Střelci, dneska klidně dejte na svůj první dojem. Kozorozi, chce to trochu víc empatie. Zapracujte na sobě. Vodnáři, zjistíte, co je zásadní pro vaše další fungování. A co my ryby, už se moc těšíme, jak dneškem proplujeme s úsměvem na rtech.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
0: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Děkujeme. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Pískej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
0: Rádio Hana
3: a ranní topka.

0: Máme signál.
1: Signál Rádia Haná je tady, dobré ráno.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Takhle si budeme hrát už po 6. hodině, po dalších zprávách. Rick Astley z české hudby Mandraže. A bude i to nejlepší z Francie, Matt Gims. Vstáváme s vámi, vysíláme nové zprávy.
3: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí. A proto

0: pozývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun, potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
3: Doprava.
4: Pokud máte pocit, že se s motorkami na silnicích letos doslova roztrhl pytel, tak vás intuice neklame. Češi totiž berou motoshopy útokem a v dubnu padl historický rekord v počtu registrovaných mašin. Abychom si tuhle parádní jízdu všichni užili ve zdraví, BESIP znovu rozjíždí oblíbenou kampaň s všeříkajícím názvem Hele motorka. Ta nám, řidičům čtyřkolových plechovek, připomíná, abychom pořádně čistili zrcátka a hlídali mrtvé úhly, protože motorkáři jsou na silnici zkrátka o dost rychlejší a křehčí než my. A vzkaz pro jezdce v jedné stopě? Chápeme, že zatáčky lákají k pořádnému náklonu, ale s plynem raději opatrně, ať do cíle dorazíte vždycky s úsměvem a celý. Víme, jak se jezdí tady.
3: Rádio Hana.

Hana s vámi, 6 hodin 9 minut, krásné ráno, čím žijeme ve čtvrtek 28. května. Nadále hezkým počasím, dneska slunečno 24 stupňů, také odpoledním hokejovým čtvrtfinále proti Finsku od 16.20. A hlavně žijeme muzikou. Pro vás nejlepší hudební výběr od Kim Appleby právě teď a po čtvrt na 7 to nejlepší z dnešního kalendáře.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: 6 hodin 16 minut ve vysílání Rádia Hraná se vám ve čtvrtek ráno věnují mandraže, za chvilku Pink, také Alphaville. Chystáme pro vás také aktuální dopravu, momentálně pozor na policejní hlídky, pomáhají a chrání mezi Přerovem a Lipníkem, také mezi Přerovem a Olomoucí. Podrobnosti chystáme, teď se společně zaměříme na to nejlepší z dnešního kalendária, protože je opravdu hodně osobností, o kterých byste měli vědět, co dneska slaví narozeniny.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: CZ. Rádio Haná CZ. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná CZ. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
11: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
4: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební výběr.

Spolu jsme navždy mladí, dobré ráno, strhující thrillery, zábavné české komedie i vodní animák pro děti. A to čtvrtka, 28. května, vplouvají do moravských kinosálů. Dnešní premiéry se s naším filmovým expertem na vlnách

0: Jarní počasí nás za volantem nutí i dost stříkat. Hmyz, pyl, nečistoty, to všechno odstraní ostřikovače čelního skla. A pro zajímavost, víte, k čemu slouží ostřikovače světlometů? Aby světlo ze špinavých čoček neoslňovalo protijedoucí řidiče. Modernější auta už si hladinu ostřikovačů v nádržce hlídají sama, a přesto doporučujeme pravidelně hladinu kontrolovat a doplňovat. Ranní provoz v Olomouci, Uničově, ve Valmezu i ve Svitavách teď bez nehod. A policie kontroluje mezi Přerovem a Lipníkem u Oseku i mezi Přerovem a Olomoucí u odbočky na Žeravice. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Ráno na Hané.

0: Časná trojka Rádia Haná nechává každý všední den vaše uši vydělávat. O 2000 korun se spolu zahrajeme už za chvilku po 6:45. A tyhle prachy můžeme o víkendu utratit na výletech, na hradech, na zámcích, na jeskyních, na sportovních turnajích, anebo taky v kině. Tam se podíváme teď 6:58. Dobré čtvrteční ráno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Krojcigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, který vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusně, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mude. Co je? Jste neviděli Cigána Gabrioletu?
5: Ne Gabriolet, ne Gabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
6: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
7: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
0: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo

0: Jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší

0: 6 hodin 50 minut k vašemu čtvrtečnímu ránu patří Radio Hana. Nejlepší hudební výběr a možná i káva sebou. Takové cappuccino v kelímku do auta dneska stojí klidně kolem nějakých 60 korun. No a za ten dnešní bank ve Šťastné trojce byste si jich mohli dopřát více než 30.
1: Šťastná trojka!
0: Jak funguje soutěž Šťastná trojka Rádia Hana? My právě teď s kolegy ve studiu vylosujeme 3 čísla. A pokud právě nimi končí vaše telefonní číslo, tak se z něj rychle dovolejte do studia a vyhrajete 2000 korun. Soutěž je určená pro posluchače starší 18 let s bankovním účtem. A dnešní Šťastná trojka je 748. Ano, 748. Právě tohleto číslo je teď ve hře. 748. Končí vám tímto číslem vaše telefonní číslo, tak volejte. Časový limit 3 minut začíná právě teď.
2: Radio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

Odtiaľ sa práve tak naladili Rádio Hana, říkáte si, co, jaký konec, co se děje, já jsem se sotva probudil a absolutně nechápu, co znamená konec. No takhle, my jsme vylosovali před 3 minutami šťastnou trojku Rádia Hana, číslo 748. A hledali jsme někoho, komu tímto číslem končí jeho telefon. A teď si říkáte, no to jsem já, a co mám dělat, teď už nic. Teď už nic nedělejte a musíte počkat na nějaké další losování. Losujeme každý přední den. Co to znamená? 2 litry na ruku jsme právě teď nikomu nedali. Nikdo se dovolat do studia nestihl. A my navyšujeme bank příštího kola o další 1000, takže tam tadadá! V příštím kole budeme ve šťastné trojice Rádia Hana hrát o 3 litry. Hit za hitem. Těžko říct, jestli budou vaše, my vám to moc přejeme. Každopádně vaše oblíbené hity nabídneme.

0: tak se zaměřujeme na další aktuální zprávy. Tomáš Gottwald taky už je vzhůru, 6.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 28. května. Špičková srdeční medicína v Olomouci. Kardiochirurgové ve fakultní nemocnici Olomouc mají nový přístroj pro přesné měření průtoku krve v cévách. Pomáhá jim lépe určit místo pro zavedení srdečního bypassu pro snížení rizika infarktu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: QR kód na hřbitově v Šumperku. Návštěvníci hřbitova ho najdou na městské hrobce. Po jeho načtení telefonem se jim zobrazí seznam a základní údaje o lidech, kteří zde byli pochováni na náklady města. Množství těchto sociálních pohřbů v Šumperku narůstá. Loni vzrostlo o 2/3. Městská hrobka slouží jako pietní místo pro ukládání uren lidí, o jejichž pohřeb se neměl kdo postarat. QR kódem město uchovává jejich památku. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. Doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 000 ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby. Při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
2: Sport.
4: Vítězství českého týmu na úvod mistrovství Evropy v malém fotbale v Bratislavě. Čeští reprezentanti si na úvod turnaje poradili s Portugalci 5-2 a už vyhlížejí další mač v Malé Kopané. V pátek v 17:30 nás čeká Izrael.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Naše děti po škole zmizí ven a vrátí se až večer, protože v tomto počasí by byla škoda sedět doma. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Dnešní teploty 20 až 24, zítra 23 až 26. A jaký má být víkend? V sobotu oblačno anebo zataženo, přehaňky 23 až 26 stupňů, v neděli mraky a 23 stupňů Celsia. Jarní počasí nás za volantem nutí i dost stříkat. Hmyz, pyl, nečistoty, to všechno odstraní ostřikovače čelního skla. A pro zajímavost, víte, k čemu slouží ostřikovače světlometů? Aby světlo ze špinavých čoček neoslňovalo protijedoucí řidiče. Modernější auta už si hladinu ostřikovačů v nádržce hlídají sama, a přesto doporučujeme pravidelně hladinu kontrolovat a doplňovat. Ranní provoz v Olomouci, Uničově, ve Valmezu i ve Svitavách teď bez nehod. A policie kontroluje mezi Přerovem a Lipníkem u Seku, i mezi Přerovem a Olomoucí u odbočky na Žeravice. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej

0: servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Možná právě teď pomalu chůzí jdete do práce, nebo naopak sprintujete na autobus, že buď jak buď do vašeho čtvrtečního rána posíláme nejlepší hudební výběr Radia Hana. V kalendáři 28. květen Vilémové slaví svátek. Znáte nějakého? 7 hodin 3 minuty, Backstreeti.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 7:10 jsme tady pro vás, čtvrteční ráno 28. května 2026. Těšíme se na den plný hudby, sluníčka a taky hokeje. Blíží se horoskopy Rádia Hana, taky další hity od Anastasia nebo od Ten Sharp. A taky se blíží velké čtvrtfinále na mistrovství světa proti Finsku dneska od 16:20. Takže mnozí z nás už teďka přemýšlíme, jak šéfa přesvědčit, aby nás z práce pustil domů o něco dřív. Na každého šéfa se musí chytře. Třeba s humorem. Zkuste v dnešních novinách najít dobrý fórek a přečtěte mu ho. To půjde, co? Třeba takhle.
1: Co se děje? Co je to tady? Co to tady vidím? Noviny v práci?
0: No, šéfe, šéfe, počkat. Tohle vás bude zajímat, šéfe. Šéfe, tohle.
1: No, co je tam?
0: Šéfe, tady píšou, že jedné profesionální olympijské oštěpařce se pokusil utéct do manžel.
1: Ale jak to dopadlo?
0: Utekl 71 metrů a 13 centimetrů.
2: Ráno je top! Rádio Hana.

0: Každý máme ten svůj styl a Radio Hana hraje stylové hity pro všechny. Ve čtvrtek ráno 28. května, kdy na nás celý den bude dohlížet sluníčko. Ano, po tvářích nás budou hladit sluneční paprsky. Jasno nebo polojasno, teploty kolem nějakých 22, 23 stupňů. Takhle dneska má být. Při slunečném počasí pozor na oslňování za volantem. Naše dopravní centrála teď registruje ranní bouračky v Přerově, také u Rajce Jestřebí. Více o tom v dopravě Radia Hana kolem 7:30. A teď v 7:19 ranní horoskopy a kvítko.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska můžete očekávat samé dobré zprávy. Víci, vy zase doslova přitahujete radostné události. Blíženci, u vás se stojí ve frontě na tu nejlepší energii. Raci, nechte promluvit rozum i srdce. Lvi, buďte otevření novým způsobům komunikace. Pany, vy pokud možno, mějte větší trpělivost. Váhy, stanovte si jasné hranice a naučte se říkat dost. Štíři, ve svém oboru jste jedničky a všichni to moc dobře ví. Střelci, dneska klidně dejte na svůj první dojem. Kozorozi, chce to trochu víc empatie. Zapracujte na sobě. Vodnáři, zjistíte, co je zásadní pro vaše další fungování. A co my ryby, už se moc těšíme, jak dneškem proplujeme s úsměvem na rtech.
1: Hvězdy ví.
3: Radio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz. Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Jinou tento megahit se jmenuje Die with a Smile a vznikl doslova přes noc, kdy ho dost možná třeba taky u lahvinky dobrého vína položené na klavíru nahráli Bruno Mars a Lady Gaga. Je to o tom, že jednou za pár let na konci života nám bude úplně jedno, kolik jsme nahrávali peněz, ale nejdůležitější bude, vedle koho s úsměvem zestárneme. Skvělá myšlenka čtvrtečního rána na vlnách rádia Hana 28. května. Die with a smile. Před námi Anaka, také Bryan Adams. Dobré ráno, 7:30. Dnes od 16:20 hrajeme čtvrtfinále s Finskem. Bylo by super zopakovat dosud poslední duel s tímto celkem na mistrovství světa. Jak to dopadlo tehdy 2 roky zpátky v Praze? To připomeneme v extra hokejovém servisu 7:30. A předtím další počasí i doprava pro vás. Tak pojďme se na to podívat. Už dostáváme další informace z naší meteocentrály. Na Moravě jsou ranní teploty, například na Olomoucku, v Prostějovsku, na Přerovsku, na Kroměřížsku, také ve Valmezu kolem 11 až 14 stupňů Celsia. Přes den očekáváme záplavu slunečních paprsků, jasno anebo polojasno, a teploty 20 až 24.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Přerova, také z Rájce Jestřebí a nebo ze Šumperska. V Přerově bouračka 2 osobáků na Kruháče ulice Čechova. Osobák srazil cyklistu na výjezdu z Rájce Jestřebí na Kuničky a policie pomáhá a chrání teď v Šumperku na Uničovské ulici. A právě na Šumpersku pozor na cyklozávod Míru. První etapa závodu Míru odstartuje dnes ve 2 odpoledne, povede z Jeseníku do Šumperka. Podrobnosti, uzavírky i zákazy zastavení spojené právě se závodem Míru průběžně monitoruje web report.cz.
1: Radio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Radio Hana. Hezké ráno.

0: Hana s vámi 7.40, hezké ráno. Jestli hledáte parťáka na tenis nebo na squash, tak Brian Adams, který nám právě dospíval, by si klidně zahrál. Těmto sportům se věnuje ve svém volném času, udržuje se fit a miluje to stejně jako focení. A objektivy fotografů z celého světa dneska odpoledne budou směřovat kam jinam, než na kluziště švýcarského Curychu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
0: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové, ti vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakers je pasují v tomto mači do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli. Na nájezdy.
2: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
0: Dnes se hraje už od 16.20. Tak co myslíte, půjdeme turnajem dál?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Radio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
4: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu,
4: Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
4: poslouchejte, užívejte.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Slyšíte? To je dokonalost.
10: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Ráno je top.
3: Rádio Haná.

Naše show pokračuje, show must go on, 90. léta, kapela Queen pro vás, 7 hodin a 49 minut. Hana je s vámi, krásné čtvrteční ráno, čím žijeme, takhle 28. května. Nadále samozřejmě hezkým počasím, dneska slunečno, až 24 stupňů Celsia, bude to super. Také žijeme odpoledním hokejovým čtvrtfinále proti Finsku, dnes od 16.20. No a hlavně žijeme také velkým obchodem Sigmy Olomouc. Jak od nás víte, z Androva stadionu odchází jeden z našich nejlepších hráčů, Slovinec Dan Šturm, a na účet Hanáků přitečou, teď se na to dívám, pro nás nepředstavitelné prachy. Taky o tom v dalších zprávách před osmou tady u nás na Hané.

0: 7.55 na vlnách Rádia Hná si zpíváme s kapelou Roxette, takhle usmíraně je ich Joyride. Ať už dneska vyrážíte kamkoliv a v čemkoliv, my vám přejeme pohodový den a hlavně dobrou náladu do každého kroku.
1: Hit za hitem.
0: Po hudebním chodníku za námi za 8 hodinou napochodují naše další oblíbené pecky, třeba novopečený tatínek Miraj chce tančit Somber. Počítáme i s naší ranní účastí kapely Tears for Fears. Everybody wants to rule the world, už po zprávách na vlnách Rádia Hana s Tomášem Gottwaldem.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 28. května. Řidiči opatrně v ulicích Olomouce. Dnes bude na ulicích Dlouhá, Stupkova, na Vozovce, Horní náměstí a Junácká probíhat měření nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie Olomouc. Ti apelují na řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost a vyvarovali se tak přestupkového jednání a zejména přispěli svým chováním ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Obdobné akce budou strážníci opakovat i v následujícím období. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Nové velké parkoviště slouží řidičům. V Modré na Uherskohradišťsku má asi 100 míst. Využijí ho návštěvníci Archeoskanzenu i poutníci, kteří míří do blízkého Velehradu.
5: Hlavně máme problémy jak na Modré, tak i na Velehradě s parkováním autobusů. A zejména při poutních dnech na Velehradě a větší slavnostech na Velehradě není možné vypouštět lidi při kývadlové dopravě, kdy jede jeden autobus za druhým bezpečně. Takže to parkoviště je nejen parkoviště pro osobní auta a parkoviště pro autobusy, ale současně je to jakýsi kruháč, kde ty autobusy při poutí najíždí jeden za druhým a vypouští lidi, tak jak se podle předpisů musí.
4: Říká starosta Modré na Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík. Poslanci vybírají nového ombudsmana. V prvním kole volby nového veřejného ochránce práv nevybrali, ale ve druhém kole patrně příští týden budou rozhodovat mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou a někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Sport. Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Zmrzka dnes bude ze stánků na naší Moravě mizet rychlostí světla. Jakou ptichutí si zpříjemníte dnešní slunečné počasí? Víme, jak bude. Má být jasno anebo polojasno, 20 až 24 stupňů. Slunce také zítra i v pátek jasno anebo polojasno, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. A co se rýsuje na víkend? Sobotní teploty 23 až 26, oblačno nebo zataženo přehaňky. V neděli taky mraky a teploty u 23 stupňů Celsia.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
1: Blesková doprava z Přerova, také z Rájce Jestřebí a nebo ze Šumperska. V Přerově bouračka dvou osobáků na Kruháče ulice Čechova. Osobák srazil cyklistu na výjezdu z Rájce Jestřebí na Kuničky a policie pomáhá a chrání teď v Šumperku na Uničovské ulici. A právě na Šumpersku pozor na cyklozávod Míru. První etapa závodu Míru odstartuje dnes ve 14:00 povede z Jeseníku do Šumperka. Podrobnosti, uzavírky i zákazy zastavení spojené právě se závodem Míru průběžně monitoruje web report.cz.
0: Rádio Johanna.

0: hit nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Zatímco vám na vlnách Rádia Hana zpívá pro lepší náladu Tina Turner, my koukáme do kalendáře, zjišťujeme, že narosky má dneska jedna z nejmenších zpěvaček na světě, 100% ji znáte. Typněte, která, odpověď už po 8:45 tady u nás v ranní topce. K vašemu čtvrtečnímu ránu patří Rádio Hana, nejlepší hudební výběr a možná i káva sebou, takové kapučo do auta v kelímku stojí třeba kolem nějakých 50-60 korun a za dnešní bank ve šťastné trojice Rádia Hana byste si jich mohli koupit víc než 30.
1: Šťastná trojka na Rádiu Hana.
0: Jak ta soutěž funguje, šťastná trojka, my každý všední den losujeme s kolegy ve studiu 3 čísla a pokud právě těmi vylosovanými 3 čísly končí vaše telefonní číslo a rychle se z něj dovoláte do studia, vyhrajete to, co je aktuálně v banku. Tady dneska ráno tam byly 2000 korun. Jak to dopadlo? My jsme losovali už před 7 hodinou a dopadlo to tak, že vylosovaná šťastná trojka byla před 7 hodinou, dneska 7:48. A protože během časového limitu se nikdo dovolat nestihl, tak v tom dalším kole šťastné trojky Rádia Hana si zahrajeme celkem o 3000. Děláte si o ně zálusk? Hezké ráno!
2: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
0: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz. Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kološtěstí odárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin. S1 Center, zábava pro celou rodinu.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: Pokračuje má i lásky čas. Květnová láska je cítit ve vzduchu. Love is in the air. 8 hodin 30 minut. Strhující trailery. Zábavné české komedie. Jeden vodní animáček pro děti. Ode dneška od čtvrtka 28. května vplouvají premiérově do moravských kinosálů. Dnešní premiéry si s filmovým expertem Rádia Haná podrobně představíme po 8:30 a teď v 8:30. Pro vás máme další rychlé ranní počasí i dopravu. V Olomouci Uničově také v Bystřici pod Hostýnem sluníčko 15 stupňů Celsia, Boskovice, Blansko nebo Rožnov měří aktuálně 12 stupňů. Přes den to bude na kola, na brusle, na grily nebo na procházky, jasno nebo polojasno a denní teploty 20 až 24. Takže pěkně a žádný velký hit. Doprava. Policie v Olomouci je v hranicích a nehoda ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Jste připoutaní, nemáte telefon u ucha a rychlost je optimální. Na to se teď zaměřují policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici, hlídají také v hranicích na Bělotínské a ve Valmezu se po bouračce vyplňují nehodové formuláře teď na ulici Sokolovská. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.

0: Pro všechny květnového slavence, jak narozeně nám zpívá narozeninová Katy Perry Birthday. A co mi do toho půl deváce, dobré ráno vám přejeme. Na rádiu Hana žijeme muzikou a taky hokejem. Dnešní čtvrtfinále proti Finsku pojede už od 16.20, takže my už logicky takhle teď přemýšlíme, jak dneska šéfa přesvědčit, aby nás pustil z práce o něco dřív, abychom stihli hokej, tuhletu hokejovou bitvu. Jeden z těch způsobů velmi zajímavých poradíme po 8:45. A teď je tady pravidelná čtvrteční sonda do moravských kin.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Krojcigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusy, že díky tomu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer. Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
5: Ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
0: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
11: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: těšíme se na den plný hudby sluníčka, taky na den plný hokeje. Blíží se další aktuální zprávy, potom procházka pamětí po 9. hodině. No a hlavně dneska velké odpolední čtvrtfinále na mistrovství světa proti Finsku. Hrajeme od 16.20, takže mnozí z nás už teď přemýšlíme, jak šéfa přesvědčit, aby nás pustil z práce o něco dřív, abychom to stihli. Inu, přemýšlíme nad tím tady s kolegy, lámeme si kebuly a myslíme, že na každého šéfa se musí chytře, na každého šéfa se musí třeba s humorem. Zkuste ho pobavit, zkuste třeba v dnešních novinách najít nějaký dobrý fórek. A to půjde, třeba takhle.
1: Co se děje, co je to tady? Co tady vidím? Noviny v práci?
0: No, šéfe, šéfe, počkat. Tohle vás bude zajímat, šéfe. Šéfe, tohle to.
1: No, co je tam?
0: Šéfe, tady píšou, že jedné profesionální olympijské oštěpařce se pokusil utéct manžel.
1: Ale, jak to dopadlo?
0: Utekl 71 metrů a 13 centimetrů.
2: Ráno je top.

Po tvářích budou hladět sluneční paprsky, dneska jasno anebo polojasno, teploty kolem 22 až 24 stupňů. O víkendu mají přijít mraky, podrobnosti o tom taky za moment ve zprávách Rádia Hana. Jinak my jsme dneska mezi 6 a 9 spolu navýšili bank šťastné trojky na 3000 korun. Poznali jsme dnešní filmové premiéry v moravských kinech, taky jsme se připravili na odpolední čtvrtfinále Česko-Finsko od 16.20. A po 9. hodině do hudebního Bully Rádia Hana vhodíme pecky z jednoho roku. Hit

0: Black tady připravují také Sunrise Avenue. Užijte si velmi krásné, příjemné a naše oblíbené bloudění jedním rokem. Po zprávách 8.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Informace pro vás, ať máte přehled. Lidé v Olomouci pomohli vědě. Olomouc se poprvé zapojila do celosvětové výzvy City Nature Challenge, která zkoumá přírodu ve městech. 107 nadšenců pomocí apky iNaturalist vzmapovalo přes 500 druhů organismů v Olomouci. Podrobnosti o výzkumu má aktuálně web Report Prostějovska. Řeší také zvýšení cen vstupu do akvaparků a na koupaliště na Hané. Tato a další témata v novém čísle týdeníku. Hanák. Regionem se proženou mladí cyklisté. Olomoucký a Moravskoslezský kraj je dějištěm 13. ročníku závodu míru závodníků do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton vyrazí z Jeseníku, prověří ho kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. První 112 km dlouhá etapa Jeseník-Šumperk startuje dnes ve 14 hodin. Postihy za domácí násilí na dětech. Do připomínkového řízení míří novela občanského zákoníku, dle níž mají do budoucna opatrovnické soudy řešit možnost zbavení rodičovské odpovědnosti kvůli domácímu násilí. Jak píše ČTK, násilný rodič by podle novely přišel o možnost rozhodovat o dítěti v zásadních věcech, jako je bydlení či výběr školy. Omezil by se i jeho kontakt s dítětem. Ovšem placení výživného by mu zůstala. Uvidíme, zda se zákon zavede. Sport. Fotbalisté Slovácka vykročili k setrvání v první lize. V úvodním utkání baráže o první ligu zvítězili nad druholigovým Artisem Brno 4-1. Odveta zápasu je v plánu v neděli ve 13 hodin na stadionu v Uherském Hradišti.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Naše děti po škole zmizí ven a vrátí se až večer, protože v tomto počasí by byla škoda sedět doma. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Dnešní teploty 20 až 24, zítra 23 až 26. A jaký má být víkend? V sobotu oblačno anebo zataženo, přehaňky 23 až 26 stupňů, v neděli mraky a 23 stupňů Celsia. Policie v Olomouci, v Hranicích a nehoda ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Jste připoutaní, nemáte telefon u ucha a rychlost je optimální. Na to se teď zaměřují policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici, hlídají také v Hranicích na Bělotínské a ve Valmezu se po bouračce vyplňují nehodové formuláře teď na ulici Sokolovská. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystro.

0: Také ve čtvrtek dopoledne děláme všechno pro to, abyste si celou procházku paměti Rádia Hana naprosto zamilovali. Pomáhá nám s tím také Ivan Tásler a formace Popcorn Drama, tak fajn.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Ano, opět začíná naše hádanková show, ve které se celou hodinu vracíme do jednoho roku mezi 9. a 10. Dnes poznáme jednu drsnou tchýni. S Petrou Květovou vyhrajeme Wimbledon a v našem dopoledním playlistu pro vás zazáří Bruno Mars, Maroon 5 a Christina Aguilera, taky Kabátě, Edward Maja, Ed Sheeran, Beyoncé a další a další. My jsme připraveni, my jsme naladěni, my jsme nadšeni, a co vy?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: Po hudebních schodech Procházky paměti rádia Hana stoupají Kabáči, také s nimi se celou hodinu vracíme do jednoho roku. Jsme rádi, že jste součástí naší vzpomínkové show. Letos na jaře má na One Play premiéru miniserie o spisovatelce Simoně Moniové, což nás tady v Procházce paměti inspirovalo. My se díváme do její filmografie a zjistili jsme, že dneska se vracíme do roku, kdy Simona Moniová stojí za touhletou komedií.
1: Myslím, že jsem se jí moc nelíbil.
2: Byla jsem nadšená.
1: To jsem si nevšimla.
2: Já ji nemůžu nechat samotnou.
1: Já to zvládnu.
0: Tak ano, prosím pěkně, to je film podle bestselleru Simony Moniové. Ještě než teda řekneme, jak se jmenuje, tak je to o chorobně milující matce, která se snaží rozbít manželství svého syna. A ten film se jmenuje tedy Tchyně a uzený.
1: Kdo se vás prosil, abyste měla ten lustr?
3: Ten lustr?
1: Chcete tím snad říct, že je tady špína?
3: Chci vám jen ulehčit, umila jsem i okna.
1: Nikdo se vás neprosil, abyste měla okna.
3: Snad tomu lustru neublíží, když z ní odstraním nánosy špíny a mrtvejch much.
0: Takhle, snacha téhleté báby fakt být nechcete. Otázka dnešní Procházky paměti rádia Hana, ve kterém roce má v televizi premiéru film Tchyně a uzený. Po půl desáté vezmeme s Peťou Kvitovou do ruky tenisovou raketu a přesně mířeným forehandem k vám odpálíme taky jeden z největších letních megahitů toho roku. Viga Žigulína, Edward Maja, Stewiel. Fano, náš rádiový kurt v této hodině patří megahitům z jednoho roku. Víte, který to je?
4: Rádio Hana a Procházka paměti.
5: Pred

0: kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: ušetřit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Hana, procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Někdy je nejlepší věc ta, kterou jsem nikdy neměla. Přiznává Beyoncé v megahitu z jednoho roku tady u nás v Procházce pamětí. Vracíme se za ním v Procházce pamětí. Za tímto hitem. Je to písnička o tom, že leckdy je dobré uzavřít minulost jako jednu velkou kapitolu, jít dál a začít znovu. Best Friend I Never Had v Procházce pamětí Rádia Hana. Celou hodinu se touláme rokem, kdy další zajímavou kapitolu své spanilé úspěšné tenisové kariéry píše naše Peťa Kvitová. Tehdy poprvé vyhrává Wimbledon. Ve finále poráží 2-0 Rusku Marii Šarapovovou. Patrick Kvitová. To her knees. Její tchýně na ní musí být pyšná. No jenom, že my tady máme jednu filmovou tchýni, které snachu fakt dělat nechcete.
1: Kdo se vás prosil, abyste měla ten lustr?
2: Ten lustr?
1: Chcete tím snad říct, že je tady špína?
2: Chci vám jen ulehčit, umila jsem i okna.
1: Nikdo se vás neprosil, abyste měla okna.
2: Snad tomu lustru neublíží, když z ní odstraním nánosy špíny a mrtvejch much.
0: Tak tohle je ukázka z filmu Tchýně a uzený. Je to o chorobně milující matce, která se snaží rozbít manželství svého syna. Je drama Tchyně a uzený, Peťa Kvitová vyhrává Wimbledon a světové hitprády jsou zblázněné, třeba taky do CeeLo Greena, dáme si jeho Forget You už za chvilku. Procházka pamětí, Rádio Hana, my vám ukazujeme správnou cestu do jednoho roku, už jste poznali, nebo ještě bloudíte?
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
13: No a však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala, aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si piš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: Auto. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
2: S1 Center, zábava pro celou rodinu.
3: Rádio Hana, procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Max Jedlík, Jaroslav Němec tu na Street Food Festivalu spořádal za 5 minut 83 lívanců. Překonal tak dosavadní rekord 72 lívanců, který taktéž patřil jemu. Píše o tom Deník.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Veřejnou projekci čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji mají připravenou v Přerově a Prostějově. Přerov plánuje na Masarykově náměstí program spojený se sledováním utkání Česko-Finsko dnes od 15 hodin a Prostějov nabídne projekci od 16 hodin na nádvoří Prostějovského zámku. Dnešní zápas na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku je pro český nároďák klíčový. Ve čtvrtfinálovém střetu vyzvou naši hokejisté v Curychu výběr Finska, které bude podle expertů plnit roli favorita. Česko se Finy pokusí zaskočit. Zápas začíná v 16 hodin 20 minut. 4 hodiny a 41 minut bojoval o postup do třetího kola French Open elitní tenista prostějovského klubu Jakub Menčík s Argentincem Navonem a grandslamový zápas vyhrál. Jakub ovládl vyčerpávající střet 3-2 na sety a přestože pak potřeboval zdravotníky, bude hrát dál.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Zmrzká dnes bude ze stánků na naší Moravě mizet rychlostí světla. Jakou ptichutí si zpříjemníte dnešní slunečné počasí? Víme, jak bude. Má být jasno anebo polejasno, 20 až 24 stupňů. Slunce také zítra i v pátek jasno anebo polejasno, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. A co se rýsuje na víkend? Sobotní teploty 23 až 26, oblačno nebo zataženo přehaňky. V neděli taky mraky a teploty u 23 stupňů Celsia.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, jarní počasí nás za volantem občas nutí i stříkat, hmyz, pyl, nečistoty, to všechno odstraňují ostřikovače čelního skla. Pro zajímavost, víte, k čemu slouží ostřikovače světlometů? Není to proto, aby světlomety byly čisté, kosmeticky čisté, ale je to proto, aby světlo ze špinavých čoček neoslňovalo protijedoucí řidiče. Modernější auta si už hladinu ostřikovačů v nádržce hlídají sami, ale přesto doporučujeme pravidelně hladinu ostřikovačů kontrolovat a doplňovat. Pozor teď na dopolední nehodu. Dobře vidíte, na dálnici z Prostějova na Olomouc se bourá za Olšany u čerpací stanice Orlen. Policie řídí provoz.
0: Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
0: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
6: Těšíte se na sezónu?

0: za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
2: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Rádio Hana.

0: Nahané, Divoka, Ruslana, hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Jak od nás víte, tak dneska je hodně živo na Horním náměstí v Olomouci. Probíhá tady veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Jsou tady desítky organizací, co působí v sociální oblasti. Je tady i doprovodný program až do 18. hodiny, tak se klidně stavte. Pak je tu pozvánka na řízkový víkend, který se koná v rámci Plumlovských hodů v pátek a v sobotu v kempu Žralok. Řízky budou vepřové, kuřecí, holandské a tak dále a tak dále. Hodová sobota bude navíc i s muzikou od folkloru až po metal. Takže řízkový víkend v kempu Žralok a taky zmeme na šumperský Majáles. Teď v pátek a v sobotu dva dny plné hudby, přátel a zážitků. Máme se opravdu na co těšit. Bude tady Ben Cristovao, PSH, Bohnouti nebo taky Sebastian. Lehátka, drinky, pohodička. Šumperský Majáles v pátek a v sobotu. No a samozřejmě nezapomínáme ani na dnešní hokej, ať už budeme kdekoliv. Určitě všichni koukneme, budeme fandit. Čtvrtfinále s Finskem, začátek je 16:20.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Posloucháte Rádio Hana.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
5: Luskni.cz.
7: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
8: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Slyšíte? To je dokonalost.
11: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Radio Hana. Nejlepší hudba.

0: Nahané skupina Jelen, za chvilku jsou tady zprávy a v nich jedna velmi zajímavá informace. Původně to začalo jako taková blesková dvoudenní akce a nečekalo se od toho nic velkého a teď už je to opravdu největší pouliční festival v celém Česku. Olomouc žije, Olomouc ožije. Podrobnosti za okamžik tady u nás nahané a po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou činasky. Taky Genesis.

0: Jak píše iDnes.cz, tato digitální pasportizace olomouckých hřbitovů sjednotí informace o hrobech a nájemcích. Město uvažuje o budoucím zveřejnění databáze, aby si lidé mohli volná místa vyhledat online z domova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V největší pódium pod širým nebem se promění historické centrum Olomouce. Od 17. do 20. června ulice Centra zaplní 6. ročník multižánrového festivalu Olomouc ožije. Na titulované nejlepší akci Olomouckého kraje se představí přes 200 umělců, píše o tom Report.cz. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. Doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 000 ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby. Při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
1: Sport.
0: Vítězně vstoupilo na beachvolejbalový turnaj Pro Tour Elite v Ostravě duo českých plážových volejbalistů Perušič Sedlák. V prvním utkání své skupiny porazili brazilský pár Evandro Artur 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že vedro to není, ale je docela dusno. Dneska by mělo být nejčastěji kolem 22 stupňů. Na sluníčku o něco víc. V pátek pak čekáme vesměs polojasno a letních 25 a podobné teploty naměříme také o víkendu. S tím, že v sobotu a v neděli může sprchnout. Od severozápadu k nám totiž mají dorazit přehánky a taky bouřky.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lascích na Dlouhé, anebo taky v Prostějově na Konečné. Odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, kousek od Řimic, je to porouchaná dodávka. A pozor taky na Šumpersku. Tady dneska začíná cyklistický závod míru. První etapa startuje ve 14 hodin a povede z Jeseníku do Šumperka. Takže sledujeme omezení a zákazy spojené se závodem míru a průběžně to monitorujeme také na webu report.cz. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Nahané vracíme zpátky v 80. Tohle to jsou Genesis. Zdravíme vás všechny, ať už jste doma v práci anebo na cestách. Za malou chvilku Taylor Swift anebo taky Aqua a mimochodem na cestách je dnes taky naše oříšková hlídka. My se dneska po obědě můžeme potkat v Prostějově.
1: Zdravím všechny posluchače za

0: Ano, a potom se přesuneme přímo do centra dění, do Čelčic u Prostějova, odkud oříšky pocházejí. Tady vás mimo vynikající křupavé svačinky čeká i zábava pro celou rodinu. Tak neváhejte a najděte si dneska naši oříškovou hlídku Rádia Haná. Těšíme se na vás.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day. Posloucháte Rádio Haná.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
3: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
4: Krytina Ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
4: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
14: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudby.

0: video. Je plné vzpomínek, je tam spousta retrofotek, jak vlastně kluci s fotbalem začínali a že vlastně žili pro tenhle ten moment, dostat se na mistrovství světa. Tohleto úžasné videjko obletělo svět a naším rázem fandí třeba i v Mexiku a v Brazílii. Ovšem, teď už je čas taky na hokej. Co myslíte, uslyšíme dneska českou hymnu?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové, ti vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakeri je pasují v tomto mači do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli na nájezdy.
3: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
2: Dnes se hraje už od 16:20. Tak co myslíte? Půjdeme turnajem dál?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: jumperskymiles.cz.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: potu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: po 12. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady Swims. Taky skupina Five. A bude i novopečený tačka Miraj Navrátil. Ano, teď v týdnu jsem jim narodil synáček Jonathan, takže gratulujeme. Dáme Miraj. Jedenáct 55, zprávy u nás vždycky, dřív než ostatní. Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Do konce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna. A to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi. Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
1: Sport.
0: O postup do třetího kola French Open se dnes pokusí přední tenista prostějovského klubu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Vedro trochu polevilo. Dneska by měly být teploty nejčastěji kolem 22 stupňů. Letních 25 bude zítra a také o víkendu, kdy navíc čekáme i nějaké ty přehánky anebo bouřky. A pokud jde o alergeny, tak aktuálně převažují pily trávy, dubu, černého bezu, jitrocele, šťovíku a řepky.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz
0: Rádio Hana.

0: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Jsme Rádio Hana.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké poledne.

0: Na Hané jedeme dál, společně si užíváme polední pauzu, možná si taky dáváte oběd, no jasně. A co po obědě? No, třeba byste si dali oříšky. Oříšková hlídka se nám určitě bude hlásit o 1:30, tak na to si rozhodně počkejte.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
0: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Léto. Slunce. Plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Tady je Rádio Hana.

0: Je přesně 12:30, posloucháte Hanu a tak si tady žijem. Tohle je klasika z 90. Life in the Streets. Ano, zpíváme si o životě v ulicích. A takzvaně do ulic za vámi také dnes vyjíždí naše oříšková hlídka. Dneska jsme v Prostějově.
1: Hlásíme se z Prostějova s oříškovou hlídkou Rádia Hana, kde právě teď před Zlatou branou rozdáváme všem kolem jdoucím vynikající oříšky. Nebo spíše fazole v přestrojení. Máme tu totiž i arašídy a možná jste nevěděli, že když si dáte arašídy, ve skutečnosti nejíte ořech, ale luštěninu. Jsou příbuzné spíš hrachu, čočce nebo fazolím. Arašídy totiž nevisí na stromech, ale rostou pod zemí. A my jich tady máme pro vás opravdu velikou zásobu. Tak doražte před Zlatou bránu do Prostějova za naší oříškovou hlídkou a nebo se s námi potkejte od 14 hodin v Čelčicích u Prostějova. Máme pro vás oříšky zdarma.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.

0: Poletí pauzu nahané s námi tráví taky Lenny Kravitz. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku Radečci, možná, že si na oběd dneska dáváte hamburger. No tak v tom případě všechno nejlepší. Všechno se dozvíte v následující půl minutě. Poslouchejte dál.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
7: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
8: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Slyšíte? To je dokonalost.
12: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Rádio Haná.

0: Rádio Hanaj 12:56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: základy města. Množství těchto sociálních pohřbů v Šumperku narůstá. Loni vzrostlo o 2/3. Městská hrobka slouží jako pietní místo pro ukládání uren lidí, o jejichž pohřeb se neměl kdo postarat. QR kódem město uchovává jejich památku. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Stoletý kluk dostal cenu prezidenta Zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček obdržela loutka Hurvínek, která letos slaví 100 let. Hurvínek i jeho vodič David Janošek a hlas Martin Trecha se zapojí do dalšího programu festivalu.
1: Pro nás je to samozřejmě veliká čest. Máme velikou radost toho, že ten Hurvínek těch 100 let tady pořád je a že těší diváky, že je o něho pořád takový velký zájem. Takže a zároveň si myslím, že máme velkou radost, že jsme toho součástí, že u té legendy být můžeme. Že ten fenomén pořád rozžívat můžeme.
0: Dodal vodič Hurvínka David Janošek. Sport. Sledujeme, co se děje v NHL. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference soutěže porazili Montreal 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediná výhra.
2: Počasí.
3: Tak schválně. Jaké počasí máme ve Finsku, se kterým dneska hrajeme čtvrtfinále na hokejovém mistrovství světa? Helsinki hlásí polojasno a 16 stupňů. Víme, jak bude, taky tady u nás. Na Moravě dál sluníčko a teploty kolem 22. Noc na zítřek prý bude docela chladná, ale jinak v pátek a o víkendu čekáme letních 25 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme dlouhodobou uzavírku na Tabuláku na ulici Stupkova a opravy pokračují taky na třídě Svobody. Nehodu teď máme ve Vyškově, je to ťukanec 3 osobáků na nádražní, teď je tu kivadlový provoz jedním pruhem. A pozor na Šumpersku, tady dneska začíná cyklistický závod Míru. První etapa startuje už ve 14 hodin a povede z Jeseníku do Šumperka. Na trase jsou nejrůznější uzavírky a zákazy, takže sledujeme značky a počítáme i se zdržením kvůli závodu Míru. Tak šťastnou cestu všem, ať už jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: chtít i jedna úplně nová růže a ponese jméno Josefa Švejka. Olomouc, Prostějov, Šumperka nebo Hranice, i tady jsme vaše domácí stanice a dál vám samozřejmě hrajeme. Za chvilku je tady Ava Max, tak hezký poslech a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Vítězství pohádek.
1: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
0: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Loď je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
0: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Aloha! S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kološtěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
8: S1 Center. Zábava pro celou rodinu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tady u nás na Hané, chvilku po půl druhé, zdravíme taky všechny filmové fanoušky. Dneska má premiéru úplně nový film Honzy Svěráka Pět švestek a do našich kin se chystá taky nový animák. Je to Mrzutá rybka. Dneska například v olomouckém Premier Cinemas nebo v Mohelnici. A to není všechno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte zastěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
4: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
3: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
5: Ty kusně, však díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
3: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer. Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
6: Mude.
7: Co je? Jste neviděli Čigána kabrioletu?
8: To je kabriolet, ne kabriolet.
3: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
9: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
3: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
10: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
2: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
13: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí.
3: Luskni.cz.
5: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Tady je Radio Haná. Hezké odpoledne.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: hudební výběr a teď před 14. hodinou taky ten nejlepší a největší Marek tady u nás nahne. Zdravíme, dobré odpoledne.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak já mám pro tebe dvě témata. Ráda bych se bavila o dnešním hokeji, hrajeme čtvrtfinále s Finskem, ale pro nás nahne je taky důležitý radiotalent, protože přihlášky pro mladé muzikanty, vlastně ono už to vyprší, je to už jenom do konce května. O čem bys chtěl mluvit, Marku?
1: No tak ty jsi řekla v podstatě všechno, to znamená radiotalent, ano, do konce května, pokud skládáte, zpíváte, přihlašte se, ale vlastně já jsem to chtěl spojit, protože my dneska odpoledne, jak jsem tak sledoval rozpaky sváti trenéra, tak jakoby hledá tu sestavu, takže vlastně dneska je to takový hokejotalent, takže my hledáme vlastně možná i ideální sestavu, ideální hvězdy na ten dnešní zápas s Finskem a pokud v tom už máte guláš, tak asi všechno na našem webu se dozvíte. Hokej, radiotalent, který vlastně finišuje tenhle týden, ale já zase můžu slíbit, že dneska odpoledne vlastně se hokeji taky budeme věnovat i radiotalentu, i nové soutěži o klimatizaci.
0: To všechno po 14. hodině na Hané.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
0: A bude i síl.

0: právě dřív než ostatní, takhle to máme na Hané a bude i počasí a doprava.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Špičková srdeční medicína v Olomouci. Kardiochirurgové ve fakultní nemocnici Olomouc mají nový přístroj pro přesné měření průtoku krve v cévách. Pomáhá jim lépe určit místo pro zavedení srdečního bypassu pro snížení rizika infarktu. Lidé v Olomouci pomohli vědě. Olomouc se poprvé zapojila do celosvětové výzvy City Nature Challenge, která zkoumá přírodu ve městech. 107 nadšenců pomocí apky iNaturalist zmapovalo přes 500 druhů organismů v Olomouci. Podrobnosti o výzkumu má aktuálně web report.cz. Postihy za domácí násilí na dětech. Do připomínkového řízení míří novela občanského zákoníku, dle níž mají do budoucna opatrovnické soudy řešit možnost zbavení rodičovské odpovědnosti kvůli domácímu násilí. Jak píše ČTK, násilný rodič by podle novely přišel o možnost rozhodovat o dítěti v zásadních věcech, jako je bydlení či výběr školy. Omezil by se i jeho kontakt s dítětem. Ovšem placení výživného by mu zůstala. Uvidíme, zda se zákon zavede.
1: Sport.
3: Regionem se proženou mladí cyklisté. Olomoucký a Moravskoslezský kraj je dějištěm 13. ročníku závodu míru závodníků do 23 let. Čeká je přes 500 kilometrů jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton vyrazí z Jeseníku, prověří ho kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. První 112 kilometrů dlouhá etapa Jeseník-Šumperk startuje dnes ve 14 hodin.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že vedro to není, ale je docela dusno. Dneska by mělo být nejčastěji kolem 22 stupňů, na sluníčku o něco víc. V pátek pak čekáme vesměs polojasno a letních 25 a podobné teploty naměříme také o víkendu. S tím, že v sobotu a v neděli může sprchnout. Od severozápadu k nám totiž mají dorazit přehánky a taky bouřky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
0: Je tady naše blesková odpolední doprava. Připomínáme, že dneska máme v Olomouci strážníky s radarem. Rychlost měří například na Lascích, na ulici Dlouhá, taky na Tabuláku, na Stupkově a na Junácké, anebo na Vozovce.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Tohle je John Farnham, You're the Voice. 14.17, živé vysílání na Hané.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
0: Je to tak, je krásně, víte co, tak jsme si řekli, pojďme někam vyjet, pojďme někomu udělat radost. Velitelka naší hlídky je půvabná Lea, ahoj.
2: Oříšková hlídka Rádia Hana už dorazila do Čelčic u Prostějova, kde jsou dneska pro všechny oříškové nadšence dveře otevřené. Doražte za námi s celou rodinou, protože dneska si tady přijde na své opravdu každý. Zábavný program střídají ochutnávky oříšků všeho druhu. Ty obsahují hodně tuků, ale těch zdravých, nenasycených. Tělo z nich umí rychle získat energii.

0: tých u Prostejova.
1: Alika Čelčice u Prostejova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Tak co vy na to? Je krásně. Vyrazíte do Čelčic. A kdybych neseděl ve studiu, jdu taky.
3: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz.
2: Za moment Taylor Swift anebo kapela Europe.
4: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Rádio Hana.

0: čtvrteční vyladěný playlist ladíme formou taky společně na sledování dnešního odpoledního hokeje 16:20 Československo na mistrovství světa v ledním hokeji. Ace of Base, Dario G anebo Činasky za moment v našem vysílání. Hezké čtvrteční odpoledne. Díky, že nás posloucháte.
1: O čem se píše?
0: Hezké odpoledne i v tomhle čase, tak jak jste zvyklí, o čem se píše, o čem se mluví. V Prostějově se chystá novinka. V sobotu 13. června ožijí smetanové sady prvním ročníkem akce Prostě piknik, což bude skvělá komunitní snídaně u altánu Prostějov. V Přerově zažijete gastronomický víkend. Sobota patří street food festivalu v centru města. V neděli propukne velká oslava Dne dětí v parku Michalov. Čerstvý týdeník Hanák láká na detaily o projektu Nové rozhledny na Velkém Kosíři a bohužel i zprávy o zdražování vstupného do hanáckých akvaparků. Vychází čtvrteční týdeník Hanák. No a pozor, na Šumpersku dneska vrcholí první etapa závodu Míru. Mezi 5. a 6. odpolední počítejte s uzavírkami v centru kolem ulice 17. listopadu a hlavní třídy. Užívejte si čtvrteční pohodu s naším rádiem.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je. Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební obrovství.

0: Pískej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Čunarské duše z gumy pro vás, kteří jste teďka v autě. Mimochodem mám pro vás asi 7 policejních hlídek, 2 odstavená auta, nějaké nehody a taky omezení, nejen kvůli závodu míru, ale taky kvůli zlínskému filmovému festivalu. Za chvilku jdeme na to.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: hodinu otevře Harry Styles. Zprávy počasí, doprava dřív než ostatní. 14.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí dnes až do 18 hodin najdeme veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí rodinný program. Rekord v pojídání lívanců padl v Holešově. Známý maxi jedlík Jaroslav Němec tu na Street Food Festivalu spořádal za 5 minut 83 lívanců. Překonal tak dosavadní rekord 72 lívanců, který taktéž patřil jemu, píše o tom Deník. Nové velké parkoviště slouží řidičům v Modré na Uherskohradišťsku. Má asi 100 míst. Využijí ho návštěvníci Archeoskanzenu i poutníci, kteří míří do blízkého Velehradu.
1: Hlavně máme problémy jak na Modré, tak i na Velehradě s parkováním autobusů. A zejména při poutních dnech na Velehradě a větší slavnostech na Velehradě není možné vypouštět lidi při kyvadlové dopravě, kdy jede jeden autobus za druhým bezpečně. Takže to parkoviště je nejen parkoviště pro osobní auta a parkoviště pro autobusy, ale současně je to jakýsi kruháč, kde ty autobusy při poutích najíždí jeden za druhým a vypouští lidi, tak jak se podle předpisů musí.
0: Říká starosta Modré na Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík.
2: Mistrovství světa v hokeji.
0: Veřejnou projekci čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji mají připravenou Přerov a Prostějov. V Přerově na Masarykově náměstí nám začíná program spojený se sledováním utkání Česko-Finsko nyní v 15 hodin a Prostějov nabídne projekci od 16 hodin na nádvoří zámku. Dnešní zápas na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku je pro český nároďák klíčový. Ve čtvrtfinálovém střetu vyzvou naši hokejisté v Curychu výběr Finska, které bude podle expertů plnit roli favorita. Česko se Finy pokusí zaskočit. Zápas začíná v 16 hodin 20 minut.
3: Počasí.

0: Do večera neprojedete náměstím Svobody ani Šmerálkou nebo Fialovou. Zákaz parkování je na 17. listopadu. Policejní hlídky, rychlost si hlídejte na trase z Kroměříže na Věšky, přímo na D1 u exitu Kroměříž Východ a u Hulína. V Olomouci stojí hlídky v ulicích Okružní a Pavelkova. Větší pozor si dávejte pod Mohelničákem ve směru z Mohelnice a majáčky jste viděli v Rýmařově na ulici Opavská. Dvě porouchaná auta za sebou komplikují provoz na D35 Lipník směr Mohelnice kolem kilometru 255. Nehoda dvou osobáků pořád omezuje provoz v Blansku. Odstavené auto na D1 ve směru na Prahu 216. kilometr. O 10 kilometrů dál na 226 se další porouchaný vůz uzavřel celý jízdní pruh. Filmový festival začal ve Zlíně, v celém centru včetně třídy Tomáše Bati, proto pozor na davy lidí na silnici. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: body od Bee Gees, You Win Again.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
0: Je to tak, máme to hodně na srdci. Rozjet hudební kariéru můžete s námi na webu radiotalent.cz. Už jenom do konce května přihlášky. Pokud tvoříte, děláte hudbu, mixujete hudbu, máte třeba kapelu, tak už jenom 3 dny, 8 hodin a nějakých 45 minut. Neváhejte, tik-tak, ono to prostě běží. V 17 hodin ožije Andrew Stadion, hraje se fotbalový super pohár. Proti sobě nastoupí dva skvělí vítězové, Leština ze Šumperka a Hněvotín z Olomoucka. Má to velký charitativní přesah, vítěžek pomůže dvěma rodinám, které s obrovskou láskou pečují o své handicapované děti. A na místě je kolega Štěpán Horák. Pokusíme se spojit. V pátek, sobotu šumperský Majáles, dorazí Ben Kristova, Ovohnou, Sebastiana, spousta dalších. Dneska sledujeme odpoledne od 16.20 velké, velikánské hokejové čtvrtfinále s Finskem. No a nezapomeňte, že hrajeme taky šťastnou trojku. Už brzy budeme hrát o 3000 korun. Hledáme vaše poslední trojčíslí vašeho mobilu. Buďte s námi. Lady Gaga, Donna Summer a nebo Daft Punk. Paráda, playlist úplně vytuněný pro dnešní odpoledne.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Rádio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
0: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
9: Puničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Puničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
17: Rádio Hana.
18: Nejlepší hudba.

0: milujeme 80-ky, milujeme Madonu, Papa Don't Preach, Lukas Estrada, Beverly Craven anebo Mirai. Playlist pro dnešní odpoledne.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
1: emoce,
2: zákulisní drby,
1: atmosféra
2: i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
6: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz
6: a naši mobilní apku.
7: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: šumperskymajales.cz.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
5: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: dám.
1: Česká muzika, Miraj, čerstvý otec, blahopřejeme. No a po 16. hodině, kromě toho, že začíná vysoce sledované utkání, budeme v tom s vámi, Česko-Finsko, tak samozřejmě. Hit za

0: Jdeme na další zprávy. Řidiči opatrně v ulicích Olomouce. Dnes bude na ulicích Dlouhá Stupková na vozovce, Horní náměstí a Junácká probíhat měření nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie Olomouc. Ti apelují na řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost a vyvarovali se tak přestupkového jednání a zejména přispěli svým chováním ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Obdobné akce budou strážníci opakovat i v následujícím období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuality o projektu nové rozhledny na Velkém Kosíři na pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řeší také zvýšení cen vstupu do akvaparků a na koupaliště na Hané. Tato a další témata v novém čísle týdeníku Hanák. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Stoletý kluk dostal cenu prezidenta Zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček obdržela loutka Hurvínek, která letos slaví 100 let. Hurvínek i jeho vodič David Janošek a hlas Martin Trecha se zapojí do dalšího programu festivalu.
2: Pro nás je to samozřejmě veliká čest. Máme velikou radost toho, že ten Hurvínek těch 100 let tady pořád je a že těší diváky, že je o něho pořád takový velký zájem. Takže a zároveň si myslím, že máme velkou radost, že jsme toho součástí, že u té legendy být můžeme. Že ten fenomén pořád rozžívat můžeme.
0: Dodal vodič Hurvínka David Janošek.
1: Sport.
0: Sledujeme, co se děje v NHL. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference soutěže porazili Montreal 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediná výhra.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Počasí.
3: Představte si, že nad našimi hlavami někdo přiklopil obrovskou rozpálenou pokryci. Přesně tak to funguje fenomén tepelné kupole, která k nám pumpuje africký vzduch a nepustí na oblohu ani mráček. Sluníčko dneska zapadne zhruba minutu před 9. Čeká nás nekonečně dlouhé a žhavé odpoledne. Teploty kolem 30, biozátěž vysoká, což vyžaduje chladivý drink a klidový režim. Zůstaňte v pohodě, užívejte si krásné počasí. Z rádia už za chviličku hit za hitem.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JE.

Ulici Opavská, Olomouc, rychlost si hlídejte v samém centru ulice Denisova, taky na Přerovské. Hranice, policisté na vás čekají na konci ulice Tršova, Přerovsko, dejte si pozor při výjezdu z Přerova směrem na Lýsky. A Zlínsko, hlídka monitoruje provoz na trase z Hulína na Otrokovice, konkrétně na úrovni Tlumačova. Filmový festival začal ve Zlíně, v celém centru, včetně třídy Tomáše Bati, silný provoz. Šumperka, Jeseník, uzavřená ulice Masarykova, Vodní, v Šumperku neprojedete náměstím Svobody ani Šmeralkou či Fialovou. Od 5 platí zákaz parkování i na 17. listopadu. Proč? Je tady závod míru. Dobře dojeďte. Rádio Hana.

0: Je to tak, už máme 16 hodin a 17 minut. Za chviličku vypukne hokejová bitva. Budeme to sledovat s vámi. Ale pozor, dneska se hraje skvělý fotbal. Teď se hlásí živě z Androva stadionu kolega Štěpán. Ahoj, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Hanás z Androva stadionu v Olomouci. My dneska v hanácké metropoli fandíme fotbalu, protože na Andrově stadionu se hraje od 17. hodiny finále superpoháru okresního fotbalového svazu. Proti sobě se dnes postaví výherce okresního poháru Olomouc, a to FC Hněvotín, který je svým způsobem doma. Proti výherci okresního poháru Šumperk, kterým se stal TJ Sokol Leština. Celé dnešní utkání má charitativní přesah, protože každý tým vybral rodinu od nich z obce, kterou dnes podpoříme. Takže dnes na Andrově stadionu finále superpoháru od 17. hodiny. My se těšíme na to, co utkání přinese, a Rádio Haná je samozřejmě u toho.
0: Náš skvělý moderátor a sporťák Štěpán Horák přímo z Androva stadionu, a to tak. No a česká hokejová reprezentace jde do klíčového duelu na světovém šampionátu proti Finsku s brankářem Pepou Kořenářem. Budeme to s vámi sledovat, tak buďte s námi.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz a naši mobilní apku.
3: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: Titi zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: 85 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř Prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
0: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Tady je Rádio Hana.
3: Hezké odpoledne. Finové už vedou ve čtvrtfinále 1-0 nad Českem. Sledujeme hokej. Buďte v tom s námi.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
1: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové tím vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakeri je pasují v tomto mači do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli. Na nájezdy.
2: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
1: Dnes se hraje už od 16:20. Tak co myslíte, půjdeme turnajem dál?
0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Díky, Luke. No, zatím prohráváme s Finskem 1-0.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
10: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy bramburky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
16: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
17: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
20: Jsme Rádio Haná.
21: Hezké odpoledne.
3: Stačil jeden reklamní blok v našem rádiu, už prohráváme s Finskem 2-0. Přepočítáno na délku zápasu, tak pokud to bude s každým reklamním blokem, tak prohráme 8-0, no. Za dvě hoďky. Tak snad ne. Život je krásný, na konci světa zpívají Krychtof. 2-0 prohráváme s Finskem ve čtvrtfinále mistrovství světa ledního hokeje. Sledujeme to s vámi, ale nestrácíme dobrou náladu.

Tak ako píše na našem Facebooku posluchačka Míša Klusková, ja už neviem, co mám těma nervama okusovať. Je to komentář k první třetině čtvrtfinálového zápasu Česko-Finsko. Prohrávame 2-0. Hit

0: Janka Kirchner, Milan Ondrík, Love Story. Jenom drobné fragmenty megahitů, které uslyšíte na Hané. Po 17. hodině zprávy, počasí, čerstvá doprava, 16.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme pro vás další zprávy. Začínáme právě teď. Drony nad olomouckými hřbitovy. Město s jejich pomocí digitálně mapuje všech 12 hřbitovů v Olomouci. S evidovanou už má třetinu z 33 tisíců hrobových míst. Vedení hřbitovů díky mapování očekává přínos několika tisíců volných míst. Jak píše iDnes.cz, tato digitální pasportizace olomouckých hřbitovů sjednotí informace o hrobech a nájemcích. Město uvažuje o budoucím zveřejnění databáze, aby si lidé mohli volná místa vyhledat online z domova.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: V největší pódium pod širým nebem se promění historické centrum Olomouce. Od 17. do 20. června ulice Centra zaplní 6. ročník multižánrového festivalu Olomouc ožije. Na titulované nejlepší akci olomouckého kraje se představí přes 200 umělců, píše o tom Report.cz. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. Doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 tisíc ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby, při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
2: Sport.
4: Vítězně vstoupilo na beach volejbalový turnaj Pro Tour Elite v Ostravě duo českých plážových volejbalistů Perušič Sedlák. V prvním utkání své skupiny porazili brazilský pár Evandro Artur 2-0 na sety.
2: Počasí.
0: Zatímco v Londýně přepisují dějiny a kolabují pod historickými 35, my prožíváme o něco snesitelnější čtvrtek. Horká kupole nad Evropou dnes sice polevila, ale rtuť teploměru stojí i tak kolem 30. Ideální čas vyrazit k vodě nebo se schovat do stínu s vychlazeným nápojem. Sluníčko bude intenzivně svítit až do pozdního večera. Zítra nás taky čeká skoro jasno, teploty nad 25, sprchne až o víkendu.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Doprava.
0: Začínáme kompletní uzavírkou v Olomouci. Od dneška až do neděle probíhá oprava silnice na Hamerské, konkrétně u kruháče u Lipenské, až po železniční přejezd. Neprojedete kolem ADMK ani Staškovou. V téhle výluce ještě jezdí autobusová linka 25. Zastávky Hamerská, ADMko a Staškova v obou směrech linka úplně vynechává. Na dálnici D1 stojí policisté u exitu Kroměříž Západ a taky na trase Zvyškova na Brno. V Prostějově se měří na Brněnské, hádejte ano, tradičně u Hřbitova. V Olomouci si dáváme pozor na dálničním obchvatu. D35 mezi Nemilany a Slamonínem, další majáčky, potom jsou přímo v Olomouci na Holické a kousek za rezortem Krásná Morava. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026.

0: krásné slunečné odpoledne, Rádio Hana po cestě z práce, anebo ještě na odpolední šichtu do Olomouce, do Blanska, do Vyškova, všude tam, kde se aktuálně poslouchá. Víkend dětí a národní žraločí týden v sobotu a v neděli v Olomoucké zoo, nebo dětský den na olomouckých Poděbradech v sobotu od 11. hodiny. Další skvělé tipy máte od nás, od Rádia Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu, víme, co se děje, no a pak trošku smutná hokejová zpráva. Už prohráváme s Finskem ve čtvrtfinále 3-0. Tak Top Loader, Desireless a snad Pokáč nám udělají lepší náladu pro dnešní odpoledne. No a podíváme se společně taky, co přinesl dnešní den v rámci tohohle data, čtvrtek 28. května v našem kalendáriu. Tak buďte s námi.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: na šumperskymiles.cz.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tohle je rádio.

0: léto napité koncerty, nebojte, řekneme vám všechno podstatné, stejně jako skvělé typy, kam vyrazit, ale taky sledujeme společně zápas čtvrtfinále na hokejovém mistrovství světa. Česká republika snížila Hronkem v dvojité přesilovce na 1-3. Hraje se druhá polovina druhé třetiny. Dneska je čtvrtek 28. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co

0: Showbitu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
0: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 tisíc a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Před začátkem třetí třetiny čtvrtfinále hokejového mistrovství světa prohráváme s Finskem 1-3 a na sociálních sítích i na našem Facebooku se rozjela vášnivá diskuze. Vypadá to na prohru, nebo třeba Standa píše, ať se domluví s Finy a dá do brány oba brankáře, to je v klidu. Honza Jedlička píše, kluci slovenský, prosím vás, počkejte na nás na letiště, můžeme letět spolu. No a pak jsou tady takové, které bych volil přečíst až po 22. hodině. No tak víte, co ještě nás čeká, 1/3, uvidíme.
1: Hit za hitem, hit za hitem.

0: Bude 6, zprávy počasí, doprava, nová nehoda na D35 před Mohelnicí, opatrně.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Do konce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna. A to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
4: Obyčejná pecka?
5: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
4: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oh.
3: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Sledujeme český hokejový nároďák v zápase čtvrtfinále proti Finsku. Před malou chvílí skončila druhá třetina a naši hokejisté zatím nedokázali srovnat s Finy krok. Před třetí třetinou prohráváme 1-3.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Pokud už teď sníte o chladném vánku, musíte ještě počkat. Sluníčko zapadne před 9. a tropické třicítky nás dokonale prohřejí i během pátku a možná i soboty. Ideální čas naplánovat grilovačku nebo drink na terase, protože noc z pátku na sobotu bude nádherně teplá. Skutečná změna dorazí většinou až v neděli, k vysokým teplotám se přidají bouřky. Nehody, policejní hlídky, zdržení, víme, jak se jezdí tady. Pozor na čerstvou nehodu D35 před Mohelnicí. V dálniční uzavírce se stala nehoda, zablokovala provoz hned kolony. D46, kilometr 31, auto narazilo do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Valme z ulice 1. máje, srážka dvou aut, dá se projet. Pozor na velkomoravské Olomouci, provoz komplikuje odstavené auto. To samé na D1 u Popůvek, na trase Kroměříž ve směru na Brno. V Rousí nově a auto odstavené na ulici Rudé armády. Policie aktuálně číhají na sjezdu od Olomouce, konkrétně na Konečné u Nákupáku. Rychlost si hlídejte přímo v Hulíně na Holešovské a kousek vedle hned na D55 na exitu Hulín východ. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny.

0: občanskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

Taky po 18. hodině nejlepší hudební výběr. Pokud přemýšlíte, jak o víkendu 100% zabavit své ratolesti, tak Olomouc se promění v jeden velký dětský ráj. Parádním cílem je olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku. Vypukne tady pohádkový víkend dětí. Nebo je vemte k vodě na olomoucké Poděbrady. Den dětí plný skákacích hradů, malování na obličej, poníci, divadla a tak dále a tak dále. Víme, co se kde děje, taky proto nás posloucháte. Děkujem. Hezký čtvrtek 28. května. Za chvilku jedeme dál.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
3: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: filmová bondovka od Adele Skyfall nás velmi stylově dovedla k dalšímu filmovému oknu, protože je čtvrtek a jsou tady filmové premiéry. Máme vždycky pro vás takový čtvrteční speciál. Za chvilku se na to vrhnem, mrknu na playlist Shepard, Taylor Swift, Backstreet Boys, parádička. Hezký čtvrtek, buďte s námi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
4: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
3: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
5: Ty kluště, však díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
3: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
6: Mude.
7: Co je? Jste neviděli Čigána kabrioletu?
8: Ne kabriolet, ne kabriolet.
3: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
9: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
3: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
10: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
2: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
12: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
13: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.
14: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si píš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana.

Nahané bleskový servis z mistrovství světa v ledním hokeji. Kanada postupuje do semifinále, porazila Spojené státy. My jsme prohráli s Finskem a jedeme domů. Večerní zápasy Švýcarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. Budeme to sledovat.

0: počasí.
1: Představte si, že nad našimi hlavami někdo přiklopil obrovskou rozpálenou pokryci. Přesně takto funguje fenomén tepelné kupole, která k nám pumpuje africký vzduch a nepustí na oblohu ani mráček. Sluníčko dneska zapadne zhruba minutu před devátou, čeká nás nekonečně dlouhé a žhavé odpoledne. Teploty kolem třicítky, biozátěž vysoká, což vyžaduje chladivý drink a klidový režim. Zůstaňte v pohodě, užívejte si krásné počasí. Z rádia už za chviličku hit za hitem.

potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: Taky ve čtvrtek mezi 19. a 20. vás ladí vaše číslo 1 Rádio Hana. Botanická zahrada a Rozárium Olomouc, letní festival Vyznání růžím, startuje o tomto víkendu. A když už vyrazíte směr výstaviště nebo naše krásné parky, od pátku do neděle degustační pivní festival Moravské vernisáže piva. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Buďte s námi, hezký čtvrtek.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Puničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Puničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tady je Rádio Hana.

deskový servis z mistrovství světa v ledním hokeji. Kanada postupuje do semifinále, porazila Spojené státy. My jsme prohráli s Finskem a jedeme domů. Večerní zápasy Švýcarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. Budeme to sledovat.

0: česká kapela Keen Silence by the Night nás dovedla k času lehce po půl osmé tady u nás na Hané. Je vedro a pokud toužíte po nové klimatizaci, tak my vám ji za 33 peněz příští týden dáme. Tady je pozvánka a pak taky o čem se píše, o čem se mluví, další skvělé pozvánky, kam vyrazit a co se děje v našem regionu. Alex Warren, Jelena, Big Mountain, taky fantastický playlist pro čtvrteční podvečer na Hané.
1: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu.

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Víme, o čem se mluví.
2: Rádio Hana.
3: Hezké odpoledne i v tomhle čase, tak jak jste zvyklí, o čem se píše, o čem se mluví. V Prostějově se chystá novinka. V sobotu 13. června ožijí smetanové sady prvním ročníkem akce Prostě piknik, což bude skvělá komunitní snídaně u altánu Prostějov. V Přerově zažijete gastronomický víkend. Sobota patří street food festivalu v centru města. V neděli propukne velká oslava Dne dětí v parku Michalov. Čerstvý týdeník Haná kláká na detaily o projektu Nové rozhledny na Velkém Kosíři a bohužel i zprávy o zdražování vstupného do hanáckých akvaparků. Vychází čtvrteční týdeník Hanák. No a pozor, na Šumpersku dneska vrcholí první etapa závodu Míru. Mezi 5. a 6. odpolední počítejte s uzavírkami v centru kolem ulice 17. listopadu a hlavní třídy. Užívejte si čtvrteční pohodu s naším rádiem.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů.

0: Kvalita hitů z 80. let je neodiskutovatelná. V zádech Donna Summer, Chris Rea nebo Kate Bush. Před námi Martika, Nazareti, Leo Sayer, Wham, taky už skoro letní Bonnie M, což se vlastně k dnešnímu pěkně žhavému dní hodí. Ale rádio má taky jednu tu výhodu, že umí pěkně zvolnit, udělat si pohodovou náladu. A tu nám teď zabezpečí zpěvák Falco. Je to vkaz roku 1986. Oživí a vrátí naše vzpomínky na megahit Genie. Rádio Hana, 88. Dobrý večer.
1: Genie, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: Lipsko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Hola, tak už je to tady. Každý

Nahrané bleskový servis z mistrovství světa v ledním hokeji. Kanada postupuje do semifinále, porazila Spojené státy. My jsme prohráli s Finskem a jedeme domů. Večerní zápasy Švýcarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: Balíček a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

28. května, Radio Haná 90.9. Sheryl Crow a Madonna v zádech, před námi třeba Španěl, Kolesky, Aspen Lind, Boy George a Culture Club, anebo Joe Cocker. No a teď už začátek 90. let a melodie, kterou původně v hitovce Under Pressure napsala kapela Queen, a na začátku 90. let si pro takový bílý rap vybral chlapík s takovým velkým šiltem. Ten šilt byl z dlouhého vlasu vepředu, taková ta afinka, ale pěkně nahoru vygelovaná. Říkal si Vanilla Ice a je to vlastně jeden z největších tanečních megahitů ve středním tempu z 90. Ice Ice Baby na startu dnešního speciálu 90 v 9 tady u nás na Rádiu Haná. Já vám přeju krásný večer.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intime.
1: Rádio Hana.
2: Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk z Kopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší

0: Jsme Rádio Hana.
1: Would you dance?

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čekuj, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, Ev.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kluště, však díky tomu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána kabrioletu?
5: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Embedded in terrorist organizations across the globe.
4: 007 reporting for duty.
5: Where the hell have you been?
4: Enjoy.

0: just look at you. Chasing spies. James Bond.
1: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Dokonce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna, a to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
2: Obyčejná pecka?
3: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
2: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oho.
0: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Cesta českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku končí ve čtvrtfinále. Náš nároďák na úvod vyřazovací části nestačil na Finsko a prohráli jsme 1-4. Jediný český gól si připsal Filip Hronek. S pařížským grandslamem se loučí tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Na French Open nezvládl postup do třetího kola, na antuce vyzval Španěla Landaluse a náročný zápas prohrál 2-3 na sety.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle. K vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude. Pátek, sobota krásně, potom bouřky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

Johana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý